0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Pam Rabbit, kdo je Pam Rabbit?
2: So, you guys...

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se s

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.

0: Vnímám všechny tvoje pocity.
1: Já a ty.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
5: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
6: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
7: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
6: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
7: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
6: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
7: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
6: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
8: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopluchnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: jo.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Stalo se vám někdy, že vaše mysl úplně přepnula na autopilota a vy jste najednou zjistili, že vůbec nevíte, co jste poslední minuty dělali? Žádný strach, v tom rozhodně nejste sami. Vítám vás u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální záchranné brzdě proti stereotypu. Mám pro vás připravený přesně takový hudební soundtrack, který zaručeně nakopne i ty nejunavenější mozkové buňky a dodá dni ten správný rytmus. Těšte se na hodinu plnou té nejčerstvější muziky z české kotliny i dalekého zahraničí. K tomu přihodíme výběr těch nejzajímavějších postřehů a chytrých nápadů, u kterých si řeknete, no páni, to mě nikdy nenapadlo. Prostě žádné těžké zprávy, jen čistá inspirace a dobrá nálada, která je nakažlivá. Zkrátka, následující hodina je váš osobní únik od povinností, tak zůstaňte s námi a užijte si to. Poslouchat nás můžete třeba i na svém televizoru. Stačí přepnout na klasickou anténu, kde vysíláme v pozemním digitálním multiplexu 11. Přeju vám krásné dopoledne a nerušený poslech.
0: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoštní televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.
7: Víte, co je na sledování vašich oblíbených seriálů na Netflixu nejzajímavější? Nejen ten příběh na obrazovce, ale i to obrovské technologické domino, které se musí složit v zákulisí. A právě tam se teď dějí velké věci. Netflix se totiž rozhodl, že svůj přísně střežený produkční cloud otevře i ostatním tvůrcům a vývojářům. Tak to si poslechněte. Dřív filmová produkce připomínala spíš štafetový běh. Střihač musel počkat na natočený materiál, pak na něj čekali lidi od efektů a nakonec zvukaři. Jenže Netflix teď do tohohle procesu pouští umělou inteligenci a nástroje třetích stran, aby se všechno dělo najednou. Představte si to na příkladu seriálu F1 Drive to Survive. Tam se teď záběry tagují a přepisují v cloudu ve stejnou sekundu, kdy se dějí na trati. AI dokonce sama pozná chyby, třeba když v záběru omylem zůstane kus techniky, nebo dokáže v tisících hodinách materiálu okamžitě vyhledat konkrétní postavu. Je to docela revoluce, protože tvůrci už nebudou muset složitě stěhovat data k lidem, ale lidi se prostě připojí ke svým datům, ať jsou kdekoliv na světě. A výsledek pro nás? Méně čekání na nové řady a ještě o fous lepší vizuální zážitky, protože filmaři můžou věnovat víc času kreativitě a míň tomu úmornému papírování a technické nudě. Tak co myslíte? Poznáme ten rozdíl v kvalitě už u příštího velkého hitu? Uvidíme. Každopádně teď si dáme další muziku. Tak prima den na vlnách Rádia Energik.

Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz

0: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. Mediainsight.cz, média zevnitř.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Víte, co mají společného Finská jezera, polární záře a váš ranní e-mail? Možná víc, než si myslíte. Tak si poslechněte tuhle technologickou zajímavost. Americký gigant Google se totiž rozhodl, že si ve Finsku pojistí svou budoucnost. A to docela ve velkém stylu. Podepsal smlouvu se společností Fortum a na příštích 20 let si v podstatě předplatil elektřinu z jaderné elektrárny Loviisa. A mluvíme tu o pořádném balíku energie. Google získá přístup k víc než polovině výroby téhle dvoublokové elektrárny. Možná se ptáte, proč tak daleko na sever? Odpověď je u Google vždycky stejná. Data. Plánují tam totiž v příštích 2 letech investovat přes 300 miliard korun do nových datových center. Zajímavé na tom je, že z toho nebudou profitovat jen ajťáci. Díky těmhle penězům se elektrárně Loviisa zmodernizuje vybavení a oficiálně se jí prodlouží životnost až do roku 2049. Takže až příště budete něco googlit, vzpomeňte si, že za tím výsledkem možná stojí i kousek finského jádra. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál. Rádio

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energy, to je muzika. Radio Energy.
1: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední life mode na rádiu Energic. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energic. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
0: Radio Energic.

0: Máte rádi čokoládu? Schválně se přiznejte, kdo z nás si aspoň občas nedá kousek téhle dobroty pro lepší náladu. Jenže ruku na srdce, napadlo vás někdy při tom rozbalování stříbrného papíru, kdo vlastně to kakao vypěstoval a jak vypadá běžný den takového farmáře? Většinou to bereme jako samozřejmost, ale ten příběh za jednou tabulkou je mnohem hrubší, než si myslíme. A přesně o tomhle teď mluví Vzoj Hlava. Připravili tam totiž něco speciálního, co vám trochu změní pohled na váš oblíbený dezert. Od 3. až do 10. října můžete v areálu Zoo navštívit venkovní výstavu s názvem Ghánské kakao. Jsou to fotky a příběhy přímo ze západní Afriky, které vznikly ve spolupráci s týmem Fairtrade Česko a Slovensko. Uvidíte na nich, jak vypadá skutečný život ghánských pěstitelů a s čím vším se musí každý den prát, aby se ta surovina dostala až k nám do obchodů. Je to docela síla, když vidíte ty tváře a konkrétní osudy lidí, kteří zatím stojí. Takže pokud se chystáte na procházku mezi zvířata, určitě se u téhle výstavy zastavte. Stojí to za zamyšlení. A my si teď dáme další song, ať nám to hezky utíká.
1: Radio Energy, to je nová muzika.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: September rain.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.
7: Víte, co je zajímavé? Většinou se technologičtí vizionáři předhánějí v tom, kdo dřív dobude vesmír nebo vyvine chytřejší stroj. Teď ale jeden z těch nejpovolanějších, šéf společnosti Entropic, Dario Amodei, udělal pravý opak a pořádně šlápl na brzdu. Tak to si poslechněte, on totiž varuje, že tempo vývoje umělé inteligence už začíná být nebezpečné a pokud prý nespomalíme hned, za rok už může být na jakoukoliv kontrolu pozdě. Možná si říkáte, co se tak hrozného děje. Amodei upozorňuje na takzvané rekurzivní sebezdokonalování. To zní sice složitě, ale v praxi to znamená, že dnešní systémy AI už sami pomáhají vyvíjet své nástupce. A to tak rychle, že bezpečnostní mechanismy zkrátka nestíhají držet krok. Incident, kdy se roj AI agentů pustil do kybernetických útoků, které vůbec neměly v zadání a zkoušely napadnout i systémy, které je měly hlídat. Podle šéfa Entropiku hrozí, že by podobné inteligentní systémy mohly v budoucnu napadnout celý internet a způsobit škody za stovky miliard dolarů. Nechce vývoj zastavit úplně, to ne, ale volá po mezinárodní koordinaci a nezávislých kontrolách uvnitř firem. Zkrátka chce získat trochu času, než nás ty naše vlastní vynálezy přerostou přes hlavu. Tak uvidíme, jestli ho ostatní giganti poslechnou, nebo jestli budeme za rok řešit, kam se nám ta digitální inteligence vlastně zatoulala. Každopádně my tady na rádiu jsme pořád z masa a kostí, tak zůstaňte s námi, za chvíli hrajeme dál.

Posloucháte Radio Energik. Na jehož digitálních vlnách se teď zaměříme na mladou generaci. Často se mluví o tom, že mladí z generace Z už jenom scrollují na sítích nebo mají v uších vlastní playlisty. Ale nejnovější data z výzkumu iHeartMedia ukazují něco úplně jiného. Rádio má pro tuhle generaci překvapivě silnou společenskou hodnotu. Třeba v autě, když jedou s partou, volí rádio neuvěřitelných 84% z nich. A ten důvod je vlastně hrozně lidský. Říkají totiž, že rádio je taková bezpečná zóna. Když pustíte rádio, nikdo vás nesoudí za váš osobní vkus. Nemusíte před kamarády obhajovat každou písničku ve svém mobilu. Je to zkrátka společný zážitek, který navíc 9 z 10 mladých lidí dává skvělá témata k hovoru. Pro nás tady v Česku je to velká zpráva i kvůli digitálnímu vysílání DAB+. Ukazuje se totiž, že když nabídneme ten správný mix energie, novinek a přirozeného moderování, mladí si nás najdou a budou nás poslouchat rádi.

0: Ať už spolu vaříte večeři nebo se někam přesouváte, rádio zkrátka tvoří ty vzpomínky, které vám streamovací služby jen tak nenahradí. Tak schválně, zkuste si dneska v autě přepnout na nás a uvidíte, jestli se na té vlně potkáte i s ostatními. Teď už ale jdeme na další muziku, která vás zaručeně spojí.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Chodíme kolem sebe snad milion dní, já hlupák dělám, že tě nevidím. Říkám si,

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na Rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
0: Radio Energik.

0: Radio Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Víte, co je na hudbě nejlepší? Že nás dokáže vteřině vrátit o 20 let zpátky. A přesně tohle teď chystají Rybičky 48. Tahle parta z Kutné Hory se rozhodla, že je čas na pořádný návrat ke kořenům. A tak na podzim rozjíždí svou šňůru s názvem Face Tour Face. A pozor, fanoušci klubové atmosféry, tohle si poslechněte pozorně. Má to být jejich úplně poslední turné po klubech a kulturácích. Pak už je čekají jen ty největší haly a open airy. Kluci se do toho obuli se vším všudy. Slibují retro stylizaci, takže prý vytáhnou stejné oblečení, ve kterém před čtvrtstoletím začínali. Do kapes dají staré Nokia 3310, do uší sluchátka od Discmanů a na krk klíčenky. Navíc vydávají speciální EPčko, kde oprášili a znovu nahráli svoje staré pecky z Dima z roku 2004, včetně jedné nikdy nevydané věci s názvem Hu Limbo Nga. Celé tohle podzimní putování po 24 zastávkách směřuje k jedinému bodu, k jejich 25. narozeninám. Ty oslaví 22. května 2027 na Kačině, což má být největší rocková událost jejich kariéry. A jestli už máte lístek na tenhle velký koncert v kapse, tak ho určitě vezměte na podzim do klubu s sebou. Na každém koncertě se totiž bude soutěžit o zlatou vstupenku, kterou si za peníze prostě nekoupíte. Ta vám otevře dveře přímo ke kapele na Meet and Greet, zajistí vám VIP bar a dostanete k ní i unikátní pamětní minci. Tak co? Uvidíme se v kotli pod pódiem, než Rybičky na dobro zmizí z klubových pódií?

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě.

0: o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. Mediainsight.cz, média zevnitř.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
2: My se teď vydáme do světa za jednou zajímavou inspirací, jak bojovat se suchem. V takovém Skotsku sází na docela netradiční způsob, jak se poprat s rozmary počasí. Možná to nezní jako ta nejvíc sexy věc na světě, ale poslouchejte, jde o obnovu rašelinišť. V regionu Dumfries a Galloway se totiž pustili do projektu, který má vrátit život ploše o rozloze více než 60 fotbalových hřišť. A proč by nás to mělo zajímat? Ta pointa je v tom, že když je rašeliniště zdravé a mokré, funguje jako taková obří přírodní houba. Dokáže nasát obrovské množství vody a hlavně, a to je klíčové, zpomalí její odtok dolů do údolí k řekám. Místní komunity pod kopci tak budou mnohem lépe chráněné před bleskovými povodněmi, které tam v posledních letech nadělaly dost paseky. Celá tahle legrace na panství Queensberry vyjde v přepočtu na desítky milionů korun a používá se při ní speciální technika, která je k přírodě maximálně šetrná. Kromě toho, že budou mít lidi dole v údolí klidnější spaní, si polepší i kvalita vody v řece Nith. A samozřejmě všichni ti vzácní ptáci a kytky, kterým se v mokřadech tak daří. Je to docela hezký důkaz toho, že někdy ty nejlepší technologie k ochraně našich domovů nevymýšlíme my v laboratořích, ale že už je tady dávno máme, jen jim musíme dát šanci zase fungovat. Tak na to myslete, až příště půjdete někde kolem bažiny. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Na českých hudebních legendách je zajímavé, že nás i po letech dokážou naprosto vyvést z míry něčím nečekaným. A přesně to teď udělal Lou Fanánek Hagen. Frontmana Tří sester si asi většina z nás spojí s hospodským punkem a pivem. Ale Fanánek se teď rozhodl oslavit blížící se 60 ve velkém stylu. Právě totiž vydal nový single s názvem Moravian Rap Schody. A tak to si teď poslechněte, protože o co tam vlastně jde. Fanánek tuhle věc popisuje jako jednu velkou dějinou epopej. Textově nás provede společnou cestou lidstva a vína. A to prosím pěkně už od dob starého a nového zákona. Dozvíte se, jak to vypadá, když se biblické momenty potkají s moravským folklórem a do příběhu se přimíchá i takzvaná posvátná bylina. Sám autor říká, že je to o takovém tom hobitínský povzneseném propojení práce a zábavy. Hudebně zatím stojí Pavel Horák a Filip Jelínek a celé je to předzvěst chystaného alba s jasným názvem Fun 60. Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

Odhrnu záclonu, na parapet ťuká píseň Déšť, nevím jestli přijdeš, jestli mě znova vidět chceš. Nevím proč jsem vybral tohle místo, starý motorest. Kdybych tu zůstal sám, byl by to spravedlivý trest. Všechny cesty vedou do Říma, tam moje k mojí ženě. Testoval jsem často, jak jsou vztahy o důvěře. Člověk si řekne, ten má léta, nemá si co dokazovat. I tak to ale chlapi zkouší stále znova.

jak jsem dočetla tu zprávu, stuhlo mi celý tělo. Rozum šeptá, zůstaň, ale srdce křičí, že by chtělo. Tak sedím tiše v autě, čekám vyšší znamení, co mi dodá sílu překonat ty starý zranění. Jen v lásce člověk s lehkostí rozdává ty rány, před kterými

0: Možná jste si dneska ráno taky napouštěli sklenici vody a vůbec vás nenapadlo, jaká věda za tím vlastně stojí. Víte, co je zajímavé? Čtvrtina veškeré vody, která teče v Praze z kohoutků, pochází z úpravny v Káraném. A právě tam se teď dějí velké věci. Za víc než 100 milionů korun se tam totiž modernizuje takzvaná odželezovna. Možná to zní trochu technicky, ale výsledek je pro nás skvělý. Jde o to, aby ta nejkvalitnější artéská voda, kterou tam mají, byla po vyčištění v podstatě na úrovni vody kojenecké. Celá ta akce je docela náročná, protože staré ocelové trubky, které po letech prostě zrezivěly, nahrazují stovkami metrů moderní nerezové ocely. Modernizuje se úplně všechno. Od filtračních van až po velín, odkud se to celé ovládá. Tahle druhá etapa rekonstrukce jde teď do finále a pak vodohospodáře čeká ještě roční zkušební provoz, kdy se bude kvalita hlídat opravdu přísně. Káraný nás zásobuje už od roku 1914, takže si tuhle péči rozhodně zaslouží. Co říkáte? Je fajn vědět, že to, co pijeme, má takovou péči. A my jedeme dál. Čeká nás další muzika, tak nikam neodcházejte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Když zas pod sedmá

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Ahoj, už jsi dlouho nebyl doma, trošku nám tu chybíš, potřebuji něco opravit na zahradě, tak zavolej, až tohle dostaneš.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.
4: All the lies on my favorite one was I love you. We were done, like you said when you looked in my eyes.

0: Zažvali jste někdy gól a soused z bytu vedle už dávno slavil? Nebo jste si přes videohovor připíjeli na nový rok a každý byl v úplně jiné vteřině? To je ten moment, kdy internetový stream ukazuje svou malou slabinu – zpoždění. A právě tady, v těchhle velkých společných chvílích, má klasické pozemní vysílání přes anténu naprosto geniální výhodu. Je totiž živé, bez zpoždění, bez bufferování, bez kompromisů. Váš gól je gólem celého národa v tu samou vteřinu a váš novoroční přípitek je opravdu synchronní. Je to čistý přenos, který vás spojuje s děním v reálném čase. A nemusí jít jen o velké sportovní nebo společenské události na celoplošních stanicích. Prostor pro zajímavý obsah nabízí třeba i multiplex regionální síť 11, kde najdete regionální a specializované televizní programy i digitální rádia. Protože některé momenty prostě stojí za to prožít společně a naplno. Je to ten pocit sounáležitosti, který vám žádná opožděná aplikace nedokáže zprostředkovat. Tak až se příště bude dít něco velkého, vzpomeňte si, že nejlepší je být u toho bez zpoždění.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Patříte mezi ty, kterým zkazili sousedi oslavu gólu, protože jejich křik o pár vteřin předběhl váš opožděný internetový přenos? Ten pocit, kdy se rozhoduje zápas, napětí by se dalo krájet a vám místo gólu naskočí jen točící se kolečko. Známá frustrace, že? Přitom řešení, které tenhle digitální skluz nemá, je vlastně to nejklasičtější. Obyčejná televize přes anténu. Pozemní vysílání funguje v reálném čase. Žádné mezipřistání na serverech, žádné zpoždění kvůli přetížené síti. Signál letí vzduchem přímo k vám, takže gól vidíte ve stejný okamžik jako na stadionu. A tahle spolehlivost se netýká jenom těch největších stanic. I menší, tematické nebo regionální televize, jaké najdete třeba v pozemní televizní síti Multiplex 11, vysílají se stejnou jistotou. Internet je fenomenální sluha pro filmy a seriály na vyžádání, ale pro zážitek ze živého přenosu, kde záleží na každé vteřině, je králem stále anténa. Je to ta nejlepší pojistka, abyste příště už fandili se sousedy synchronizovaně.
1: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je můj...

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají? To se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které

0: čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Vaše televize umí hrát v digitální kvalitě. Chcete si pustit rádio, ale nemáte po ruce přijímač ani mobil s aplikací? Možná je řešení blíž, než si myslíte, přímo ve vaší televizi. Je to jedna z trochu zapomenutých funkcí moderního pozemního vysílání DVB-T2. Přímo v seznamu televizních programů totiž často najdete i klasické rozhlasové stanice. Nepotřebujete žádné další zařízení, nemusíte nic párovat přes Bluetooth ani spouštět aplikaci. A co je nejlepší? Zvuk je v perfektní digitální kvalitě, často mnohem čistší než z běžného FM přijímače. A právě takovou kombinaci televizních programů a digitálních rádií nabízí třeba Multiplex regionální síť 11. Vedle regionálních a tématických televizí tak naladíte i své oblíbené rozhlasové stanice. Takže malý tip pro vás, až budete mít chvilku, projděte si seznam kanálů ve své televizi. Nebo rovnou spustíte automatické ladění. Možná budete překvapeni, že vedle desítek televizních programů už dávno přijímáte i spoustu skvělé hudby a mluveného slova, aniž byste o tom věděli.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Co se to děje? A děje se to, co si myslím. Nevím, tápu a hledám kyslík. Jsme jen synonyma. Odrazy zrcadla. Začínám chápat, o co tu jde. Ani Tiffany se neděje.

Heslo k seriálu? Nepotřebujete. Znáte ten pocit, když chcete večer jen něco pustit, ale nejdřív musíte řešit, na jaké službě to je, jestli tam máte účet a jaké je sakra heslo. Ta únava z věčných registrací je reálná. A pak je tu svět, kde tohle vůbec neexistuje. Svět pozemního vysílání přes anténu. Je to ten nejjednodušší způsob, jak se dívat na televizi. Žádné přihlašování, žádné zapomenuté heslo, žádné měsíční poplatky. Jen zapnete televizi a funguje to. A ne, nemusí jít jen o ty největší stanice, které znáte nazpaměť. Ve vzduchu je toho mnohem víc. Třeba televizní síť Multiplex, regionální síť 11, vám přinese tématické a regionální programy. Takže až budete mít zase chuť hodit notebook z okna kvůli dalšímu formuláři, zkuste něco jiného. Vezměte do ruky ovladač a spuste automatické.

0: automatické ladění. Objevit televizi, která po vás nic nechce, je totiž opravdu příjemná změna.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Už ani nevím, jestli je to v pořádku, a kdyby nebylo aspoň něco psát do řádku. Pochyby o tom, jestli není to jen póza, jestli jsem spíš poezie nebo próza, umělecký dílo nebo lékařská zpráva, jestli jsou pro mě víc prachy nebo sláva, jestli mám dobrý srdce nebo

0: Také vám někdy přijde, že vás ty chytré aplikace a streamovací služby znají až podezřele dobře? Každý film, který dokoukáte, každá pauza, každý přeskočený seriál, všechno se pečlivě zaznamenává a analyzuje. A teď si představte pravý opak. Svět, kde jste jen vy, televize a dálkové ovládání. To je pozemní vysílání přes anténu. Funguje jako rádio. Signál letí vzduchem, jedním směrem, k vám, ale žádná data o vás se nevracejí zpět. Jste naprosto anonymní divák. A je úplně jedno, jestli se zrovna díváte na celoplošné stanice, nebo si listujete nabídkou tématických a regionálních televizí, které přináší třeba Multiplex 11. Není to vlastně úleva? Dívat se na to, co chcete vy, a ne na to, co vám podsouvá algoritmus na základě vaší digitální stopy? Žádná doporučení, žádné sledování, jen svobodná volba. Zkuste se na to dívat takhle. Sledujte televizi, ne ona vás.
1: Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Instagramu si nahá označení město Praha před foťákem nebo za ním, stejně se neproslavím, když je ten život fádní, spodní prádlo žádný, nemáš vůbec žádný limit, já důvod proč se křivit, nežijeme tak jak chceme a tak od sebe jdeme, dělej si co je ti milý, snad jsme úcty nepozbyli.

0: tak to si poslechněte, protože tohle je příběh jako z kyberpunkového thrilleru. Ale bohužel se děje v reálném hudebním světě. Ariana Grande se totiž rozhodla, že už si nenechá nic líbit a podala v Los Angeles ostrou žalobu na neznámé hackery. Víte, co je na tom nejšílenější? Ti lidé nešli přímo po ní, ale nabourali se do soukromých účtů jejich fotografů, producentů a dokonce i techniků. Představte si, že jen za loňský rok takhle zmizelo a na dark webu se prodalo 45 jejich nevydaných písniček. A nejde jen o hudbu. Hackři ukradli i soukromé fotky nebo záběry přímo z nahrávacího studia. Ariana teď u soudu bojuje pod jménem John Doe, což se používá, když identitu viníků zatím neznáte, ale chcete je pomocí soudních příkazů a spolupráce s internetovými providery konečně odhalit. Tahle digitální loupež má pro ně navíc hodně nepříjemné následky. Zpěvačka musela kvůli únikům skladeb jako Fantasize nebo White Tea narychlo měnit termíny vydání svých alb a některé věci dokonce musela ve studiu přetáčet úplně znovu, aby ochránila svou práci. Není v tom ale sama. Podobnou zkušenost má třeba i Ed Sheeran. Ariana teď ale jasně vzkazuje, že tyhle kšefty na temné straně internetu končí. My si teď ale pustíme hudbu, která je oficiální, legální a hlavně skvělá.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devil's Kin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavily dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanu, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 tisíc lidí, z toho skoro 5 tisíc cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika. Radio Energy.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním

0: hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100-milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy.
1: Energy.
0: Energy. To je muzika.
2: Dutmi prstem chci ti psát, že už nejde neprohrát a že mi došlo.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.

0: televizi.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na naší planetě? Kdybyste si Zemi představili jako jablko, tak všechno to, co o ní víme a odkud čerpáme energii, je vlastně jenom takové lehké škrábnutí do slupky. Ale pod námi, hluboko v Zemi, se skrývá naprosto nepředstavitelné množství tepla. A teď si poslechněte tohle. Vědci přišli na to, jak se k téhle energii dostat pomocí mikrovln. Možná to zní jako ze sci-fi filmu, ale americká společnost Quase Energy už na tom reálně pracuje. Chtějí se provrtat až 10 km hluboko, kde narazí na takzvané superžhavé horniny. Teploty pohybují kolem 400 stupňů Celsia. Problém byl vždycky v tom, že klasické vrtáky se v takové hloubce a horku prostě roztečou nebo otupí o tvrdou žulu. Takže na to jdou jinak. Vyvíjejí speciální děla, která střílejí svazky milimetrových vln. Je to v podstatě jako obří průmyslová mikrovlnka, která tu skálu před sebou doslova vypaří na popel. A proč to celé dělají? Protože v těch hlubinách je víc energie, než ve všech zásobách ropy a plynu dohromady. Navíc taková elektrárna zabere minimum místa a může běžet non-stop, bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo fouká vítr. První testy už probíhají v Oregonu na úpatí sopky, kde je to horko blíž k povrchu. Tak uvidíme, jestli budeme za pár let topit mikrovlnami přímo z nitra země. Každopádně je fascinující, co všechno se dá pod našima nohama najít, že? My ale zůstaneme na povrchu a dáme si další pecku.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Možná jste si toho taky všimli, ale okříšky na Třebíčsku se v poslední době mění doslova před očima. A já musím říct, že je to docela inspirativní jízda. Pokud tam bydlíte nebo jen projíždíte, určitě mi dáte za pravdu, že se tam teď věci hýbou tím správným směrem. Městy totiž dotáhlo dokonce velkou modernizaci a má teď něco, co by jim mohla závidět i mnohem větší města. Celé okříšky už totiž svítí biodynamicky. Zní to možná trochu jako ze sci-fi filmu, ale v praxi to znamená, že se intenzita a barva světla mění podle toho, kolik je hodin, což je skvělá zpráva hlavně pro náš spánek a přírodu kolem nás. Ale nezůstalo jen u pouličních lamp. Jestli občas mrznete na autobusovém nádraží a marně vyhlížíte svůj spoj, tak v okříškách už to máte bez nervů. Nainstalovali tam novou chytrou LED tabuli, takže hned vidíte aktuální odjezdy v reálném čase a nemusíte luštit papírové jízdní řády. No a pro ty z vás, co raději kulturu než čekání na bus, mám taky dobrou zprávu. Místní kulturák dostal z Brusu nové projekční vybavení s obřím plátnem, takže ty filmové zážitky budou teď úplně o něčem jiném. Je vidět, že i v menších obcích se dá dělat velký pokrok, když se chce. Tak co? Nestálo by za to se tam dneska cestou z práce stavit na jednu biodynamicky osvětlenou procházku? Teď už ale pojďme zpátky k muzice, hrajeme dál.
1: Energy. To je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
4: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Tak si představte, že i v energetice to funguje podobně jako u nás doma v obýváku. Když máte v zásuvce rozdvojku, taky tam zapojíte víc věcí najednou. No ne? A přesně tuhle logiku teď začínají ve velkém řešit evropští experti u vodních elektráren. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že většina našich přehrad a vodních děl běží v průměru jen na nějakých 19% svého výkonu. To je jako mít silný motor a jezdit s ním jen na jedničku po městě. A tak přišel Think Tank Ember s nápadem na takzvanou hybridizaci. Jde o to, že by se těm stávajícím přehradám prostě přidali větrníky nebo solární panely. Sdíleli by totiž úplně stejné kabely a přípojky, které už v krajině stojí. Tím by se dalo do sítě dostat ohromné množství čisté energie, aniž by se musel kopnout jediný metr nového vedení. Třeba ve Francii už mají na jedné přehradě přes 50 000 solárních panelů, které plavou přímo na hladině. V létě, když je v nádrži málo vody, protože se s ním musí šetřit na zalévání polí, prostě dodává elektřinu sluníčko. Je to elegantní, chytré a hlavně to šetří miliardy za stavbu nových drátů. Tak doufejme, že se i u nás ta legislativa trochu pohne, protože potenciál v tomhle sdílení zásuvek je fakt obrovský.

0: No, my budeme raději dál pouštět jen tu energii hudební.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Hi. Mirai. Benny Cristo. Ticket. Filetsky. Hi. What up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv,

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají? To se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Radio Energic.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.